Budyšiny svědčat do konce dne na rudy netko staroměšťanský svědčen, to vše zavěští, že svědčili. Tam je tež někotře serbské věcky podle, když tam doživíče, tež dženca večer například Janka a Hanka, skupina ustupy do Budyšiny, ale k tomu pohřiště od dženca měnice poponu. Tež celé zajímavé termín, oni pytají tu měnice v Budyšiny, abo předstají druhu královnu žonopa, abo žonopovu královnu. Prenušak Rune Maja, ona potom odstupi, to je Vivien Lenz. Dženca popodňu na poštyrioch cidža dalšiu, potom tam kronova, čili smieš to tak rec. A to bude na to, ščú sreč miesta, ščú iz cese to obláčka šprene popodňu na poštyrioch. Ja sem čipne, ščú bude ta druhá žonopova kráľovna, kýž miestem tu potom Budyšine Maja.

0: 10 minšinu je do naposledy mich a Jan Reho wie, gdzie so konc tydźenja sportuje.
1: NDR Sachska, Serbski rozwóz. Sport.
2: Dorostowy volejbulowy cuk U22 sportowego towarstwa Wiktorie Worklec nastupi dźensa trójce na międzynarodnym turnierze Prague Volleyball Games w Praze a raje tam od rania 9 w sportowej hali Tatran Szczeszowice między drugim przeciwo U20 z czeskiego Proseka. Rožinčanska vesna modžina přeprošuje na bičvolejbulový turnír, kotrž převedže ona dženca Rožinče na bičvolejbulnišću při Putnikovarskej Vúce. Cilky zetkaja se na pół cioch, turnír započne so cioch. Kopajnca, koparska rezerva športového towarstva 1922 Radvo, dobi dženca do Nesvačidva a kopa tam od popodňu cioch. So od porážky 27 tydženja z Rabač a Kšidva z Runač reka dženca za Kulovských Warriorov v Rakecach. Tež tam započne so ra popoudňu cioch. Koparjo Spančic Kukova raja jutce od napojenej v Nimskich Pazlicach a mustvo športoveje jednotky Nebelčice od dvimaj Sepicach. Vosibite rajne džen z dvimaj koparskimaj partijomaj převedže so jutce nedželu Kroščicach. Najprede očakuje rezerva SJC od napojenej Koparju z Radvorja k serbskemu derbije a potem popoudnju cioch prinje koparske mustvo SJ Kroščice, mustvo Traktora Malešice. Koparski cuk z našec Dobruše nastupi jutce popoudnju cioch Delanach pola Sokova Ralbice Horky.

Ličba tež, kiž so spěčuja do šule Hiču Sakske, bude přibera v zajšujem šulskim leče je na 7900, takých, každú máme prajč, haj, v osobitech postajnou bolo, so dobíš pokutu plačič a hišče 8 let do toho by to niče 7000, to reka je jasne stupovo přes 10%, A je tak však, zo so pokuta hake upraje potem, zo je šulor 5 dňov za sobu faloval a to bez haj zamovenky a bez to, zo je so z ním rčalo. Abo zo je vun rčeč cel, potom dobiš 6000 euro za to plačiť, jeli dlehač 5 dňov faluješ a to potrechi vun šulorov, povolanských šulov a vyšších šulov, najmene dajkých, kýž do šule kodža máš na gymnáziách, tak breka studie informácie. To, že na bole stupa, zvečer, kaž prene so najprv raz poskyči tež rozmova, tež ze sociálnej dživačovku šule, potom môže za pučemi pýtač, predhač, pokud tu plačíš, zo potom reka, zo by tola nie ničo jace pomohla a šulo sa jace nepokaza přes 1000 euro, kaž prene, a to je jenož započatk tutej vecky. Tak upada aktuálne ve Sakske a netko, však máme dalšie šulské leto, kýž je so započinou dvaj týdženy, však hižo šula zaso je.

Hudźbu, swjedźene festiwale, to šo konste dźenja mamy a išće wiele wjace. W Budyšine například svědča celokonstitutina staroměšťanský festival Hudžba a zabava zaklinčitaj a poskyčuje se so pod celom měště to, šo v budyské kulturné zahodě ústupí skupina Janka Hanka Dženca večer na po 8 a s tým se tež sezona kulturné zahodě tu zakončí. Komea přeprošuje na svoj letný koncert, kotož bude juce po podňu 4 na farské zahodě Radvorju, svačinu poskyča hižo od na po 4. Děti rejovanské skupiny Úžičanka program sobou obrubia. Vojerovská učbná šula prosi zájemcu dženca na dženu otevrených durí od popodnu 2 do 5. Ta môžete sa vo všelakých poskytkách za dječi a doroščených informovať a tiež ve všelakých dironičkách sa nedom sami raz vúspytať. Nesvačanské muzeo je toho, to přepošuje juce od připomnejenej útrobne na džen muzea s remesnickými výkami a krošťanskými muzikantami. Modé rejvaky Modern Dance športového tohostva s predstaja svoj nový program a tak dále. Přečelo domizne a kulturné nesvačidlo vesela sona mnohých hostí. Po koncach svieča DSF Party dženca môžete si tam naposkať mezdrujím serbskej DJI Skatey a JJ Domoj. Osmacicite knapmenje dženca juce při Cížonenským jezoru a tež nekoci Serbia stia tam na lištine, ki skoča od dživečich do vode, to si môžete vobladač. Bančanci, kopare a športovce proša dženca na redženskú akciu od dživečich při športnišču, zoby šitko za so porane upadalo. A tež Nukstok dže dále, včera sú tam iže svedčili, dženca dže dále kaž prane, z jednatku startuje a potom na večer za so live hudžbu tam slyšíte. A platové dny sú dženca Ramnové, tam rodže, po našim usúvaniu sa započne. Tam předajú však přírodné platy, produkty a hudžilky, kaž to znaječe z Ramnova.

0: si wienu kuražu žadaja, Jan Kčenik nam pokazuje, so je važnišo so zasadžić, hač so před konsekvencami bojeć. Kjer tro zmužiće. Njech je wu nam s přikładom, w tutych žila trochu turbulentnych a napjatych w okomikach našeho živenja.
1: Dobra, Judit Smolina z Nebečic, sve na roku a za mojtoši tam nišije v osade.

0: Kónc tydźenja so nedaloko Łaza při Cižonjanskim jezoru zaso ze sportowčemi a sportowcami mjelwi. Tam wotmije so menujcy triatlon Knapmen. Včera su tam hižo tak menowane charity běje přewedli a peneze za tu ošnosć, kotraž ludzi z rakom přewodža zbierali. Wusledki běha nestejachu središću rěka ze stron zaradowarjow. Za to je sportowa legenda Jens Weißflug štartowy wucel dał. Štartowy wucel su še na triatlonowym wubědžowanju Knapman dźensa tež viacori Serbia. Knapman existuje hižo z časa přewrota. A tuž nezadźiwa, zo je hižo tož to Serbo na tamnišim triatlone štartowało a w uspěchi žnjało. A tak sem so s dwěma młodema športowcama rozmowjał, kotraž lica na Knapmane svoje wutrenosć pokazataj. Prvni raz na Knapmanje při Cižonjanskim jezore podla je Tadeja Šeferec.
1: Ja sem co čiši jednore na novo užadane za me, a sem so pon nikak se na triatlon přišla, a sem so pon za to rozdživa.
0: To pak je hižo jeje druhý triatlon. Před mesacom je hižo Lipsku startovala, z přečeku ste hromadže sedžavoj a se prajivoj.
1: Samo to jen hromadže absolvovač, a pon smo so za Lipsk rozdživoj, a haj. Pon sem ja so tam prvni raz uspytała, a tam ja mi to jara ujke veselo činiło, tak so cuja tam netko dale trenovač.
0: Na kolesu pravidrone seda. Biha Tadeja najradšo na asfalče, a pua potom budešine abo kamencu. Juce čakaja na nju 1500 metrov ve vodže, 43 kilometrov na kolesu a potom ma išće raz 10 kilometrov biehanja. Za zvučovanje nima živého trenarja, ale digitalneho.
1: Vosebe pše socijalne medije jen všetko zase vidia, vidži, kak oni trenuja, ale ja tež vile se s kumšne inteligencu dživam, kotraž mi pon jen treningový plan napisa.
0: A tun ona potom dybk po dybku odživa. A dostane desadis tež dobu radu od názornitých triatletov, tak praji. Trošku viace názornenjov v trojoboju ma Daniel Nuk, kiž Berline bydli. Tež vun startuje potom nedom, a to s kolesom, kotrež je prajme raz starší model.
2: Tese ja, si kupiju desi od tedom vojen času v Víne, dla džova, a som si pom predpředovzal, budu si ja tam tej jen koleso obstáč, so bo ja mimo jen koleso Radvoru a jen koleso ve Víne, a som to nankal za 300 euro treba jen koleso, som jo dva vejara ljubio, a pom se pravi, no kut, ja zač, a ten nemaj nekšno na ušte 4-5 štet přehoče, a tež no 24 triatlone sú učinu.
0: Jenož s rianem kolesom so však tež rejne jedže. Ale kaž kužde triatlet ma tež Daniel Nuk disciplinu, kotraž jemu tak neleží. To dobiš so trošku dračovač.
2: Moja najslabša je dneska definitivno te puhano. Što je špat je moja lepšina, tako za se ja povom pravim, no, da što po puhana vile ljudi predet, vile daš puhač, pa možete při koleso, no, a při bianu, vile ljudi, kiš možete zase přeščanč. A to pon tekus bude motivirovat se, jo. Ja se musim najsilnejša disciplina, bude skrbiano.
0: Trošku lepši byč, hač loni, to je cíl Daniela Nuka, dženca připodnu ve, hač je so to radživo.

0: A z tym je na po 8 časa nowe szczytnia.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W Sakskiej Kajsztyż w Horni Wóżycy tu chwilu napady wielka na skut napastwach jasnie przybieraja. Janik Wóczer ma dalsze informacje.
3: Kaj zdzieli Sakska fachowa instanca wielk, bo w juliu a augustcze 45 nadpadów przyzywiene. To je 15 wiaca a czloni w samsnym czasu. W 11 padach są fachowcy wielka jako skuczyciela jasne usledzili. Sztornacze jeszcze przepytuje. Najwiac kotu na pastwach nadpadnął je wielk pola Drzeżdżan, kajż też wokoło Budyszyna a Biskupic. Kaž fachovce dale zdjelichu, ne by ve na viace badach skut dosť dere škitane. Tohodla mili plavovare o skotu škicu a ich stadu přepruvovač a jeli treba přimerič.
2: Sakska škitne napravo přečuo veľčim napadam k 100% spichuje. Ličba bjezdžunich horni Wóžycy je augustče lohce přibierała. Kaž zdjeli Budeska agentura za dživo, by doromady 20,000 a 60,000 ľudí bjezdživa. To je niečo 70 viacač juliu. Kvota bjezdžunosti sa nezmení a vúčenia dále 7,4%. Za příčinu, že je bjezdžunost dále přibierała, menuje dživový zahriad, so sú sa předovši modostní po zakončeniu šule jako bjezdžuni přizivili. Gmina Pančice Kuko planuje klitu svinarni v jasnu drohu ponovič. Planované sú tři tvarske votrisky. Po jutrach ponovia prvným tvarským votrisku nave konstruji od mna hač do sričsi, kdež plesternaky do betona kvadu. Nimo toho má špeciálny kanál před vulky vodu škytač. Dalšíma tvarskými votriskoma je předvidžané puč asfaltirovač, miestrujem na nausy. Dopak je hakle za leče 2028 a 2029 předvidžané. Gmina financuje tvar z nalutovaných spichovanských sredkov za druhý tvar. Kraj Braniborska drbi bole na viac rečnosť dživač tež dževo digitalizáciu. To žada si Braniborska Serbska rada v stejišču ministerstvu za pravo a digitalizáciu. Gremi reaguje s tým na aktuálnu verziu novej krajnej digitálnej strategie. V nej dotal ničo v Serbách abo viac rečnosti nestejí. Po mileniu Braniborskeje serbskeje rady pak miju zamier byč, zo je možno šuđe digitalne komunikacije ze zarjadami delno serbsku rič vuživač. Velelitny vúčer, ľudový historiker a kronist Pavo Rota je nebo. Rodžený Sernjančan je včera starobie 94 let v Ralbicach zemriu. On skutkovaše jako vúčer Blunju, Kulovie, Roženče a Ralbicach. Inspirovaný přes jeho překodné dživo redakcii Serbska šula, zabieraše sa hižo jako 20-letný s fotografiou. Jacer ráze vústaješe svoje fota s dokumentariskim charakterom vo delanskim živeniu Serbskim muzeju. V šulskim času je navedoval literárny kružk písací šulariu, spísanie ličomne přinožky za pfomio a skutkovaše sam jako autor za novú dobu, respektívne Serbske noviny a katolský posu. Pavo Rota veđeše vjesnu kroniku Ralbic a vuda 2010 knihu Delane, dopomnenki ve vobrazach. To bih ju povješće, kotrož namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca smijeme se veselić na pšečelne džin z mešincu za svonca a mručilu, předovšem pak so svonca na nas smije. Temperatury wieszcze nam z 23 do 26 stopni, my też za so prawie letnie czopwe. Jutze w ostatnie przymieszyńce ze słońca a mroczelu żywe slibro trochu stupa na 24 do 28 stopni. Budże pak trje trochu wiecy kojte. Pądzielu a wutoru so mało zmieni miks słońco, mroczele a wieco.
0: Tak aż dobie bocznitko się tak jak kunst lecza. A to pada tam tež ešte na poče, tam celé dere upadá Horní Wóžycy. Nám ničo nepředleží, žiadne hačenia, tý spiešnosť nič nemeria. Jeli než to máte, informujte nás. Pak nás zazvoníte budeši 7400. A vopšes chat nám písače v našej app MDR Serbia, potom môžeme to vozeviť. S tým je 5 minčinu po na po 8.
1: Serbský rozvoz.
0: A to je za vás Oliver Thomas.

0: Jeli pola ma z doma dźensa niekajki rybl přišćene, stej prošu nekočće pod nim nimo. To mu so snano nezbožo stać. Dobyła li pak w přichodnej nocy zaso wježdži z nas nebje spadneć, potom nezabudźće sej spěšne nešto přeć. A gdyż so dźens wodnio nadžijeće, zo so vam nadžijomne nešto poradži, dobyli skoku trójce, wodrevo klepać. A wiezo, wučerimy z kodojte paleniom tež zemu, lute przywierki, wo kotrych dre so wele ryči, ale do kotrych tola dżęca nichto wiace nemeri. Abo, Beno Bilko?
1: Ach, aj, to du nam kożde ranje samsne starosće przez wół, no. Podał so nie dżęca żan piatk cina to, a nech so mi proszu żan szpiel nie rozbije, to tež ničo dobre nie reka. A što hakle činju, byli so moja kočka započowa myć, Nereka to, że boze nichtu na opět přinže? Pozwanuj, na tu nja dżęca z cyba nie trybam. Jenoś lute strachy. Abo su to snano tole jenoś przywierki z dawnych czasów?
2: Jedy se ja prawe doponim, jo mi moja nebo uka szece prawa holce nima ja fizda, trzeba ksiata marka pišći. Čeho dla ja ne môžu rozkłaśiat, jako holca tezno nisno rozumio. Čeho dla holce smieća, ha mu holce nic.
1: A tak nešto podobne, kažto Madeleine Domaškec z Hornje Vužice znaje, je Andrija Pavlikova tež vokoho slepoho Aroneho slyšava.
3: Zase so ne na Patoržicu, to da bi se so na přivobječe šipanu na Serbsinč, to so ne bi jaga přišel. On se praša, kajka hojntvorja v Hajnikovo na minju napravo na neve, da se noš smjava a pravo na haj, one doma ne bih u přivokojte, one su jara pobožne boli, a te pobožne nesu přivokojte.
1: Potem treje se tež nebo Gerard Wirt ve njesačiduje a požišove budiš nemiju. Čas živenja je se von z ludovej mudrosću a srpskimi přisłowami zabirao. Tola přivirki, dopomina so nučk Benjamin, bychu doma pola wirtec tabu.
4: On bieše šako z pararom superintendentom a z tuto vida, on wieso so jara z křesćanstvom zabirao. A hone ne bychu pola nas doma ženi existentne, jako činitosće, počinki a tak dale. My sme skere bez přivirku otrostli.
1: Wieso su přivirki drude tež optimistiske. Za dječe se štyriomi vopješkami zboža přinese, například. Tež črpy maja hegn nešto se z Božom činič. Jenož štuvašče do tajkeho niečo viery. Rune za młodych ľudí sú to, praj vúčer na srbskim gymnáziu Damian Dörlich, sú dre to zajímavé a to lakusk dživnúške činky.
5: My čítame v šuli staré texte a tam ľudská so přivielky alebo všelakore vášnia, búrske vášnia jevia za väčšinu šulorov dženca pa to žánu rolu nereje. A moji šulor jo tiež napríklad tu znatú čornú kočku, my on níže 6 miesto džumo alebo máme púčovanské deň na to na absolútne nekeč buja.
1: Što von rune praješe? Za väčšinu to žánu rolu nereje? Na ja neviem. To džeše Cornelia Brücknerová nedávno z džovku po nebelčicach?
6: Ten sáznik se z auta ulize, rejene v cilindru, čorne v oblek, kaj še to znaje se z obrazu, ne no? Ha, moja džovka se opraše, ga tu nupada? No, ja pa prava, vište, hadeš mu to obšiče na movi, čima ta dobište to obšimč, tako že še njeno sáznika obšimne, pojnto v zbožo obšinese. A to so v našem bombole smjava, tako ja sem se jeno smekotava, tako sem se mu sa, ach, jo to rejene, daš možem to tem džičom temo tak dale dač.
0: Hej, dale nač, Beno Bilke nam vo přivirkach povedal, ako tre přivirky da vy vašim dječom a nučkam dale davače, abo inak prajne sú da přivirkov, kotrež vy svojim šednem dňu sami vopkeč budeče. To chceme vizo rade vedieť, napísajte nám to najlepšie přes četovú funkciu našej app MDR Serbia, kotre přivirky vo znajete a kotre, na kotre sú vy snano tež sami ďaržiče.

0: Keď buče vonka može ešte mokro byť, zajšie noci ve Mnichove, mode muž, pše spiešne neskerejo je so sunil a ve mieste, v oprode ve mieste, nedom 5 auta obškodil a svoje je kompletne tež skoncované. To reka, tež, když je jenež mokra ešte lišťo neleží, to je strašne vonka ječšie, než tak spiešne kaže dovolené. A što je policia tu mi a zadžilo, Katka to vie.
1: Policia z G.
2: Štvrtk popodnju je se na Halštruske droze Miłočicach nespožo stalo 43-letný muž, jedeš s traktorom do smera na Pančice Kuko. 42-letná šoférka Opela je mu napřečo přijedeš a zastav obkadla dla v Kšivice. Nimo jeduce traktor nejedeše pak poriadne napravom boku jestne a prasne tak do Opela. Škoda, že sač 10 euro zranil so nichtu neje. Štvrtk večer prasne tež v Kelnje, 9,5-letná šoférka Dačje a 15-letný vodžer Zimzana běštaj za sebou na vojeruske droze od Čorného hodlaria do Smírna máme veľkú popuču. Jako cíše žona potom napravo do je ležonosti odpočišť, sáži vona signál a odpozdži. Tole přejíděše najskere modostne a prasne do nie. Přitom so lohko zrání a drbíše do korunie. Jako pak policia přijedže, jim napadne, so nebě zavěščenie mopeda tak celé v poriadku. Mopedist má se tu ištěž dla podlada falšovania v opismu a ranenia zakonia vo vinovatostnem zavěščeniu zamovič. A piatk do podnia po tekim čera je na běžišto 90 pola Narčak v obkatnemu nezbožu dušmo. 1,5-letný večeše se svojim multikarom do smera na Čorny Gumc a z nejasnije příčiny nalivo zjistnije zjedže. Přitim kolidirovaše so štomom a zjedže do rybje. Kamarádojo vonjovije v obore drbjachu muža pod multikarom vúčanič, dokelž budun zatusnjeny. 1,5-letného dojezechu Češko zraneného do korunie.

Re Tomas, termino ja mam za tutun krasne konstyżenia za was. Budyšiny například svědča cůvě konstitučně staroměščanský festival, hůčba a zábava zakněčí a poskyčuje so po cůvém městě. Budyské kulturné zároveň například ústupí skupina Janka Hanka večer, dženca večer, na po 8. A s tím se tež sezona kulturné zároveň zakončí. Komea přeprošuje na svůj letný koncert, kotož bude jutce, po ponu 4. na Farské zároveň Rádvorju, svačinu poskyča hižo od na po 4. Děti rejovanské skupiny Mužičanka program sobou obrubia. Vojerovská hudžbná šula prosi zájemcu dženca na dženu otevřených durí od po ponu 2. do 5. Tam můžete se o šelakých poskytkách za děti a dorošených informovat a tež v šelakých dživaničkách se nedom sami raz vůzpytač. Nesačanské muzeum je tovarstvo přeprošuje jutce od jeny, útrobně na džin muzea s remesnickými výkami a křesťanskými muzikantami, moderévalky Modern Dance, športové tovarstvo se představuje svůj nový program. Konecach svědča DSF Party, dženca můžete si tam naposkat mezi druhým serbské DJI, Skatey a GG Domoj. 8. knapmen je dženca a jutce při Cížonjanskými jezoru a tež někoci serbiasti a tam na liště neký skoča od 9. dženca do vode. Pančanscy športovce proša dženca na redženskou akci od 9. tam při sportnišču, zoby šitko za so porane vupadalo. Nukstok jsou včera již osvědčili a Nukstok dženca dále svědča. Nuknice započnou dženca z jednatku a potom večer na večer za so tam live hudžbu slyšíče. Na fatu od dny jsou dženca Ramnové, tam u Rodže, po našim vysvání se započne od 10. Tam šedavají přírodné platy, produkty a vůdživky, mimo toho mají tam vizo modovou všelátku a tež ještě ništo za dětí.

Maće dosć energie a lóšta na svědčenie konc tydźenja? To mam dosć poskytku za was. Budyšinje například svědča cały konc tydźenja staroměšćanski festival Hudźba Zabawa zaklinčitej a poskyčuje so o cyłym měšće. Budyskej kulturnej zahodzie například ustupi skupina Jank a Hanka večerna po 8 a s tym so tež sezona kulturnej zahodzie zakonči. Komeja přeprošuje na svoj letni koncert, kotož budzi juce po podniu 4 na Farskej zahodzie Radworju. Svačinu poskyča tam hižo od na po 4 a dzieci rewanskej skupiny Łužičanka program sobu obrubia. Wojerowska hudźna šula proste zajemco dźensa na Jane Waterenech duri od 2 do 5. Tam môžete so o všelakých poskytkach za dzieci a dorosčených informovať a so raz uspytač. Nesvačanske muzejové towarstwo přeprošuje juce od jenej utrobne na Jane muzea s remesnikami, remesnickými vikami a chruščanskými muzikantami a moderevalky Modern Dance. Športové towarstwo se predstaja svoj nový program. V konecach svedča dale DSF party, dženca môžete si tam naposkač mez druhým serbske DJ, Skatey a JJ Domoj. V 8.30 knapmen je dženca a juce při Cížoňanským jezoru a tež nekoci Serbia tam na liščine steja a startuja za jednač menšinu, po dživčích tam startuja menuce v ubeđovania. A do runja dživčích so zetkaj panšanc športovce na redženskú akciju, a to při športništu chci, že tam všetko zase do poriadka stajíč. Nukstok sú včera ižo svedčili a dženca, že tiež dále nuknice započne dženca z jednatku a potom na večer zase live hudžba tam zakinčí. Dižný, keď sa svedča dženca 805 let prineho naspomnenia se, po podňu v demaj ústupí muske spivne toho z Horní Horky, oného obora je svedenský stanc přihotovává, za dječi sú tiež došť možnosťou sa tam zabavieť.

0: Kónc tydźenja so nedaloko Łaza při Cižonjanskim jezoru zaso ze sportowčemi a sportowcami mjelwi. Tam wotmije so menujcy triatlon Knappmen. Včera su tam hižo tak menowane charity bije přewedli a peneze za tu ošnošć, kotraž ludzi z rakom přewodža zbierali. Wusledki běha nestejachu središću reka ze stron zaradovarju. Za to je sportowa legenda Jens Weißflug štartowy wucel dał. Štartowy wucel su še na triatlonowym wubedžuvanju Knappmann dženca tež viacori Serbia. Knappmann existuje hižo z časa přewrota. A tuž nezadživa, zo je hižo tož to Serbo na tamnišim triatlone štartovalo a w uspěchi žnjavo. A tak sem so s dvěmaj młodemaj športovcemaj rozmowjał, kotraž lica na Knappmanne svoje wutrenošć pokazataj. Prvni raz na Knappmanje při Cižonjanskim jezore podla je Tadeja Šeferec.
1: Ja sem co čiši jednorene novo užadane za me, a sem so pon nikak se na triatlon přišla, a sem so pon za to rozdživa.
0: To pak je hižo jeje druhý triatlon. Před mesacom je hižo Lipsku startovala, z přečeku ste hromadže sedžavoj a se prajivoj.
1: Samo to jen hromadže absolvovač, a pon smo so za Lipsk rozdživoj, a aj. Von sem ja so tam prvni raz uspytała, a tam ja mi to jara ujke weselo činiło, tak so cuja tam netko lale trenować.
0: Na kolesu pravidłone seda. Biha Tadeja najradšo na asfalcie, a pua potom Budyšine abo Kamencu. Juce čakaja na nju 1500 metrov ve vodže, 43 kilometrov na kolesu a potom ma išće raz 10 kilometrov biehanja. Za zvučovanje nima živého trenarja, ale digitalneho.
1: Vosebe pře sociálne medie jen všetko zase vidia, vidí, kak oni trenuja, ale ja tež vile ze skumčne inteligencu dživam, kotraž mi pon jen treningový plan napisa.
0: A tun ona potom dybk po dybku odživa. A dostane 10 tež dobu radu od názornitých triatletov, tak praji. Trošku viace názornenio v trojoboju ma Daniel Nuk, kiž Berline bydli. Tež von startuje potom nedom, a to s kolesom, kotrež je prajme raz starší model.
2: Tese ja, si kupil, dis ja tedom bojen času v Víne, dla Joa, a som si pom predpředu, že budu si ja tam tej jen koleso obsáž, so bo ja mimo jen koleso Radvoru a jen koleso ve Víne, a som to nankal za 300 euro treba jen koleso, som jo dva vejara ľubio, a pom sa pravil, no kut, ja zač, a ten nemaj nikšno na ošte 4-5 let přehoďe, a tež no 24 triatlony sú učinu.
0: Jenož s rianym kolesom so však tež rejne jedže. Ale kajž kužde triatlet ma tež Daniel Nuk disciplinu, kotraž jemu tak neleží. To dobíš so trošku dračovač.
2: Moja najslabša je dneska definitivne puhano. Što špat je moja lepšina, tako za se ja povom pravim, no, da što po puhana vile ľudí predet, vile daš puhač, po možete při kolesonu a při bianu vile ľudí, kýž možete zase přeščanč. A to pon týkus bude motivirovat se, jo. Ja si musím najsilnýša disciplina, bude skrbiano.
0: Trošku lepší byč, hač loni, to je cíl Daniela Nuka, dženca připodnu vie, hač je so to radživo. A ráno sú tež mierili temperatúru ve vode, to je však vážne, hač smysl takým tak menovaným neoprínovým oblekom púhač alebo nic. Hač do 21,9 stopňu je taký oblek dovolené, když je čoplíša voda, potom je zakazané s ním púhač, takže však s ním lepe ve vode ležíš, to sa pon ľahšo púha, spiešnejšo púha. A potom tež nejviac je trebné, když je čoplišo, zoby čivo čopvedžažo. A když je, kaž prene kôdnišo, potom je taký oblek dovolené, zo nebe pše zimné čivo mil. To plačí za olympijskú distancu, kaž prene tež ja vážne za takých triatletov.

0: Z tym je. Na podziesacich.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranie. W Sakskej Kajsztyżonej w Łużycy tu chwilu napady wielka na skut napastwach jasnie przybieraja. Janek Wocza ma dalsze informacje.
3: Kaj zdzieli Sakska fachowa instanca wielk, bo w juliu a augustcze 45 napadów przyzywiene. To je 15 wiaca a czloni w samsnym czasu. W 11 padach są fachowcy wielka jako skuczyciela jasne usledzili, što nače jeszcze przepytuje. Najwiac kotu na pastwach napadnął je wielk pola Drezdżan, kaj też wokoło Budyszyna a Biskupic. Kaž fachovce dale zdzielichu, nebe ve na viace badach skut dost dere škitane. Tohodla mili plavovare o skotu škit svojich stadu přepruvovač a jeli treba přimerič.
2: Sakska škitne napravy přečuo veľčim nadpadam k 100% spichuje. Ličba bjezdžovnich horni v Užice je augustče lohce přibierała. Kaž zdzieli Budeska agentura za dživobje doromady 24 a 60 ľudí bjezdživa. To je neđe 70 viacač juliju. Kvota bjezdžovnosti so nezmieni a vúčinja dále 7,4%. Za příčinu, zo je bjezdžovnost dále přibierała, mienuje dživový zariad, zo sú so předovšie modostní po zakončeniu šule jako bjezdžovni přizivili. Gmina Pančice Kuko planuje kletu svinarni vjesnu drohu ponovič. Planované sú tři tvarske votrisky. Po jutrach ponovia prvním tvarskim votrisku na vykon z drohy od Mna hač do Srič S, tiež plesternaky do betona kvadu. Nimo toho má špeciálny kanál před vulky vodu škytač. Dalšíma tvarskými votriskoma je předvidžený puč asfaltirovač, miesto im na nause. Dopak je hakle za leče 2008 a 2009 předvidžené. Gmina financuje tvar z nanutovaných spichovanských sredkov za drohotvar. Kraj Braniborska dobi bole na viacerečnosť dživač, dož dževo digitalizáciu. To žada si Braniborska Serbska rada stejišču ministerstvu za pravo a digitalizáciu. Gremi reaguje s tým na aktuálnu verziu novej krajne digitálnej strategie. Nedotal ničo vo Serbach abo viacerečnosti nestej. Po minieniu Braniborskeje Serbskeje rady pak miu zamier byč, zo je možno šuče digitálnej komunikácii se zariadami delnoserbsku rič vúživač. Veleletny vúčer, ľudový historiker a kronist Pavo Rota je nebo. Rodžiny Sernjančan je čera starobie 94 let Ralbicach zemriu. Vun skutkovaše jako vúčer v Blunju, Gulovie, Rožinče a Ralbicach. Inspirované přes jeho překodné dživo v redakcii Serbska šula zabieraše sa hižo jako 20-letné s fotografiou. Viacer razy vústajše svoje fota s dokumentariskim charakterom vo delanskim živeniu Serbskim muzeju. V šulskim času je navjedoval literárny kružk písacích šulariu, spisa neličomne přinožky za pvomio a skutkovaše sam jako autor za novú dobu, respektívne Serbske noviny Akadolský poso. Pavo Rota večeše vjesnu kroniku Ralbic a vúda 2010 knihu Delany, dopomnenky ve obrazach. To bych upojezdče, kotrež namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje dosť přečelný džin z tojšto svoncom jenož malom ročelemi. Vostanje sucho a dopši temperaturach mjez 23 a 26 stopnjemi. Zdžela zaduje vicik dženca trochu silnišo. Hišče silnišo, potom pak juce a tiež juce zase očakuje nás dosť a nadosť svunca s likotremi, mročelemi, tre trochu viac, hač dženca lepšiušim svunčno. Jenož malo švíle nás očakuje, sú to vopročo také vúzača, tak meteorológovia viesča, živé sliebro stupa na 24 do 28 stopňov. Na nové týden sa potom malo zmení, tožto svunca, než to mročelo, viecík a jenož malo švíle.
0: A došľadáme na početný jenovicku, máme na až 4, ešte som predej, že prajome s Vospokom a Nido Zajfostofom kečbu. Tam je bylo nezbožo, trošku pomalšo ječ, ako trošku viace časa zaplanovač mě s Vuspokom a Nido Zajfostofom. Jedný ještě, než to máte, rade nám písajče, přes četou funkciu našej app, Aber zasonče nas budešin 7400. A ste mje 5 menšinov po napodžesačich.
1: Serbski rozvoz.

0: Jeli pola was, doma dźensa nekeki ryby přišćene steji, prošu nekočće pod nim nimo. To moło so snano nezbožo stać. Dobrovali, pak v přichodnej noce zaso vježdi z nas nebe spadneć, potom nezabudźte si spěšne nešto přeć. A gdyż so dzień słodnio nadzie, czy zosyłam nadzieją na też niż to poradzi, dobyli skoku trójce łodrewo klepacz. A wiezo, wuczerimy z korytę paleniom też zimu, a luty przywyłki, o których dre są wiele ryczy, ale do których sztola dzieńca niech to wiatce nie wieri. Abo, Beno Belko?
1: Ach, aj, to du nam każde ranie samsne starosze przez wół, no. Podał so nie dzieńca żan piatk, ci na to. A nech so mi proszu... Žan špiel ne rozbije, to tež ničo dobre ne reka. A što hakle činju, byli so moja kočka započova meč? Ne reka to, z boze nech tu navopit přinže? Pozvanuj, na tu nja dženca s seba ne trebam. Jenož lute strachy. Abo su to snano tole jenož přivjelki z davnoch časov?
2: Jedi se jo prave doponim jo, mi moja nebo uka šece prajeva. Holce nima ja fizda, čevak si ja ta marka pišči. Čeho dla ja ne možu rozkvašiat, jako holca tezno nisno rozumio. Čeho dla holce smeča, ha mu holce nic.
1: A tak nešto podobne, kašto Madlen Domaškec z Horny Vužice znaje, je Andrija Pavlikova teč vokovo slepoho a runeho slyšava.
3: Za su ne na Patoržicu, to da bi se na přivobječe šipanu na Serbsinč, za nebi jaga obšišo. On se praša, kajko hojntvorja, bo hajnikovo na minjev napravo na neve, da se noš smjava, a pravo na haj, vone doma ne bih u přivokojte, vone su jara pobožne boli, a te pobožne nesu přivokojte.
1: Potem treje se tež nebo Gerard Wirt ve njesa čiduje a požišove budiš nemiju. Čas živenja je se von z ludovej mudrosću a srbskimi přisvovami zabirao. Tola přivjelki, dopomina so nučk Benjamin, bych u doma pola vrtec tabu.
4: On bych ješ jako s pararom superintendentom a s tuto vida, on bych se so jara z kšeščanstvom zabiral, a hej, hodne ne bych u pola nas doma ženi existentne, jako čini dost, če počinki a tak dále. My jsme skere bez přivjelku odrostli.
1: Vizo, su přivjelki drude tež optimistiske, za dječe se štyriomi vopeškami zboža přinese, napřikvat. Tež črpy maja hej gniešta se zbožom činič. Jenož, štuvašče do tajkeho niečo vieri. Rune za młodych ľudí sú to, praj vúčer na serbskim gymnáziu Damian Dörlich, sú dre to zajímavé, a to lakusk dživnúške činky.
5: My čítame v šuli staré texte a tam ľudská so přivielky alebo šelakore vášňa, búrske vášňa jevia za väčšinu šulorov dženca pa to žánu rolu neraje. A moji šulori jo tiež napríklad tu na tú čornú kočku, my niže 6 miesto džumo alebo máme púčovanský deň na to na absolútne nekečbuja.
1: Što von rune praješe? Za väčšinu to žánu rolu neraje? Na ja neviem. To dziše Kornelia Brücknerova nedavno z džovku po Nebelčicach?
6: Da jen zháznik se z auta ulize. Rene ve cilindru, čorne v oblek, kajšen to znaje se z obrazo. No? Ha, moja džovka se opraše, ka tu upada? No, ja pa prava, viš te, hadeš mu to obšišeno mu vidimo, da dobiš te to obšimč, tako že še njeno zháznika obšimne, pointa v zbožo obšinese. A to se o našem bombole smjava, tako ja sem se jeno smekotava, tako sem se musela, ach, to Rene, daš možem to tem džičom temo tak dade dač.
0: Meno Belk je nam v přivjelkach povedal, sme teši, že prvnú reakciu dostali od Justine Michniukovej z Kočebusa, kýž tež znamenča serbske alebo slovanske přivjelky daleda svojim džišťom.